0: lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Epištola Rimanom 6:23.
1: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

je len po tekoucí vodě řve a dychtivá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Po Bohu žízním, po živém Bohu, ať se před jeho tváří ukázat mohu. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mě každý den ptají,

Krmoutíš má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě, můj Bože, žízní duše má.

proč musím chodit v sevření, zármutkem s klíčem. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sten?

srdce, on je můj Bůh. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní dušema. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mě úzkostně sténáš, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse.

Hraniční stav. Efeským 5. kapitola, verše 4 až 7. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. Prázdná slova člověk říká, aby nemusel poslouchat Boha. Jsou to prázdné sliby, plané sliby, slovní vata. Protože by musel dělat něco, co se mu dělat nechce. Poslušnost slovu a vedení ducha je ale klíč k tomu životu z ducha. Pán něco řekne a ty neposlechneš? Proč by ti to říkal zase a zase? Boží mlčení a někdy i hněv je i v tom, že mlčí a čeká, až se pohneš, kam tě poslal. Co chtěl, abys opustil pro něj, co jsi měl opustit a neopustil, nebo vykonat a co jsi nevykonal. To mě zajímá, v čem se liší prázdná a plná slova. Prázdné je třeba to, když manžel říká manželce, jak ji miluje, a leží na gauči a ona tam kmitá, uklízí, pere, vaří. Uklízí zahradu a on z gauče jí říká, že jí miluje. Za těmi slovy není obsah. Existují univerzální politické projevy, kde se hodiny mluví tak, abyste se nic nedozvěděli a nic se nestalo. Řeč je působivá, hlubokým basem přednesená gesta jako hrom. Řečník vlaje, fascinuje zjevem, ale nic se nestane. Možná se jeho slova dotknou citů, na chvilku zatlačí posluchače do sedadel, ale několik hodin poté je vše při starém. Tak to nepůsobil Bůh, ale jakési kouzlo osobnosti toho člověka. A když vyjdete z jeho vlivu, vše je při starém. A podle toho se to dá i rozpoznat. Projevy politiků jsou ještě záludnější, lidé od nich často očekávají jakousi záchranu a tak i oni sami bývají stiženi takovým mesiášským komplexem. Když nastoupil do své funkce prezident Obama, jeden z komentátorů jeho projevu se vyjádřil: očekávám několik silných projevů. Moderátor se ho zeptal, co očekává dál. Odpověď zněla, několik silných projevů. No a co očekáváte dál? Ptá se moderátor a odpověď zněla, nic, to je všechno. A tak se i stalo. Bylo příliš mnoho stran, kterým byl prezident zavázán, a tak se stal rukojmím korporátů a bank. Existují i prázdná kázání, která jsou postavena tak, aby se nikoho nedotkla. Nikam nesměřovala, aby se otupila každá možnost mluvit konkrétně a do hříchu a do východiska. Kde to má skončit? Kde jsme? A kam se mám dostat? Řeč je působivá, hlubokým basem přednesená, gesta jako hrom, řečník vlaje, fascinuje zivem, ale nic se nestane. Nikdo se neprobudí. Nikoho se to nedotkne, čas plyne příjemně a vše zůstane při starém. Může se to stát právě kvůli tomu, že si nechcete u nikoho rozházet vztahy, máte příliš mnoho stran, vůči kterým jste zavázáni, a tak jste se nakonec stali rukojmím lidí. Nemluvíte od Boha směrem dolů, ale mluvíte v horizontální rovině a mluvíte tak, abyste nestratili posluchače a svoji pozici.
A pokud by něco podobného udělal někdo, kdo má prorocký dar, bude to trčet ještě víc. U něj přeci předpokládáte elementární nezávislost. Když byli proroci starého zákona poplatní době, místnímu panovníkovi, politické a vojenské situaci vypadaly směšně. Byli označeni za lži proroky. Prorokovali jen to, co lidé chtěli slyšet. Takže u proroků to trčí daleko víc. V kázání a vyučování se to už občas nějak ztratí. Jako bychom si zvykli na nějaký bezobsažný standard, protože i internet je toho plný. A s nástupem umělé inteligence toho bude úplně plný. Zkusil jsem si zadat v umělé inteligenci vytvoření kázání na nějaké téma. Vytvořila ho za pár sekund. Bylo to mrtvé, bezobsažné, plné mravoučných frází a motivačních prvků. Ale existuje i kázání a nesení Božího slova a Božího vzkazu velmi prorockým způsobem. Je to nesené od Boha, zhora, dolů. A to se také vnímá, že v tu chvíli je to Boží řeč. Osoba řečníka se v tom ztrácí, důležitý je ten vzkaz. A někdy se i stane, že ten hovořící se úplně odstne mimo svoje zápisky a začne hovořit o velmi konkrétních hříších, ať už tím, že o nich svědčí, jak je Bůh z něj vyvedl, nebo je prostě odkryje a posluchači se v tom najdou. A když neseš Boží slovo, pros za to, aby mu Bůh dal i tento obsah. V Efezu šlo o hodně, byl to určitý hraniční stav. Apoštol Pavel už s tím nedokázal nic udělat, protože ten list napsal z vězení z Říma. A přesto i na tu velkou dálku pojmenoval velmi konkrétní hříchy a pojmenoval ty změny charakteru, změny myšlení a řeči a dodnes to pomáhá i nám. Aby tu křižovatku zvýraznil, začal hovořit o světle a o tmě a připomíná těm svým, že jsou děti světla. Odpor vůči evangeliu tam byl obrovský. Takže se vyskytly skupiny i jedinci, kteří obrousili to ostří Božího slova, aby to tolik nesekalo. A slova byla najednou prázdná a velmi příjemná starému neobrácenému člověku. Čeho je člověk plný, tím ústa přetékají. Něco podobného se začalo dít v Efezu. Po určité době se to soužití obrácených a neobrácených už nedalo spojit. Proto Pavel píše za touto větou, proto s nimi nemějte nic společného. Za těmi prázdnými řečmi byla neposlušnost slovu a základním přikázáním, která se nedají ani změnit, ani vyložit jinak. Ty dvě rozdílné věrouky už nebyly spojitelné. Efes byl zasvěcen bohyni Artemis, chrámy smilstva, promiskuita, prostě smilstvo všeho druhu. To duchovní pozadí se tlačilo zpátky i mezi křesťany. To, že někdo osobně hřeší a upadá do starých věcí, je velká tragédie. Daleko větší tragédie ale je, když to začne učit ostatní, aby obhájil svoje cesty. Ježíš o takových lidech říká v Matouši 18. kapitole 6. verš, kdo by svedl k hříchu jednoho z těch nepatrných, kteří ve mě věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Efeští stáli na křižovatce. A že se jednalo o návrat do těchto hříchů, je zjevné z předchozích a následujících veršů. Když totiž někdo vede dvojsmyslné řeči, je to jenom špička ledovce. Jak hluboko v něm už musí všechno běžet, celá jeho mysl je na to nastavená a teď se to jen prosáklo ven. Kde asi běhají jeho oči a jeho myšlenky, když už to z něj musí ven?
A naopak, když někdo pojmenovává věci pravým jménem, znamená to, že se snaží být ve světle. On si je tak pojmenovává pro sebe před Bohem. Žije před Bohem, zkoumá před ním svoje myšlenky a svoje pohnutky. A věru, že to není žádné přehrabování se ve vlastním nitru, což by bylo zničující, takový člověk dobře ví, že je to určitý uzavřený kruh. Ta definice by zněla asi takto. Pohnutky vedou k myšlenkám o tom, jak je uspokojit nebo dosáhnout. Myšlenky formují konkrétní plány a záměry, celý způsob myšlení, představ a obrazotvornosti. V mysli se tvoří záměry. Tyto záměry jsou pak převedeny do fyzických činů. Zpětná vazba z činů a jejich důsledků následně ovlivňuje a modifikuje budoucí myšlenky a pohnutky. A nakonec formují i charakter člověka. A tak to jde stále dokola. Podívej se do knihy Přísloví, kde jsou popisovány stavy smilstva. Ti lidé si tak myslí a uvažují, mají takové záměry, celá jejich mysl je toho plná, umí si to omluvit, využijí každou příležitost, popřou ve svém svědomí výčitky, otřou si ústa a řeknou, že se vůbec nic nestalo. A potom prorok Amos, prorok starého zákona, říká, že v případě smilstva, kdy už je to duch a démon toho smilstva, a tam to bylo spojení s okultismem, a ti dva démoni velmi rádi chodí ruku v ruce, tak ten prorok říká, duch smilstva je na vás a nedovoluje vám obrátit se. Ten dotyčný je totiž na tom tak, že programově lže a podvádí dlouhou dobu. A to je jeho setrvalý stav. A kdyby se měl přiznat k tomu hříchu, tak praskne všechno. A toho on se bojí. A prorok Izajáš říká v 57. kapitole 11. verši, koho ses tak polekala a koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mě sis ani nevzpomněla. K srdci sis to nebrala jen proto, že jsem byl příliš dlouho sticha, nemáš přede mnou bázeň? A to se začalo dít těm efeským. Spíše jen některým z nich. Vraceli se zpátky do hříchu a snažili se zamaskovat ten život a mysleli si, že Bůh je nevidí. Takže první efekt je ztráta bázně. Ten člověk si myslí, že Bůh ho nevidí. A pak si také myslí, že to má pod kontrolou a může se kdykoliv obrátit. Jenže když se potom chce skutečně obrátit, zjistí, že má na nohou řetěz a kouli a že mu něco nebo někdo nedovoluje obrátit se. A to je dobrá chvíle proto, aby z hlouby srdce začal volat a přišel na to, že když ho syn člověka Ježíš Kristus vysvobodí, bude skutečně svobodný a že si sám nepomůže. U každého hříchu je vlastně dobré si přiznat, do jaké míry jsem tím ovlivněn, nebo už tísněn, napadán, nebo dokonce povázán, nebo dokonce obsazen. V prvním případě si člověk pomůže sám, prostě tím, že se obrátí od hříchu ke spravedlnosti, od nečistoty k čistotě, od tmy ke světlu. Obrácení má velkou moc a Bůh ti přijde na pomoc. Ale když ti to nejde obrátit se, tak se zeptej Boha, jak hluboko je to v tobě a pros, aby tě vysvobodil, dokonale vysvobodil. Musí to totiž být hrozný život, celý život lhát, zatloukat, zatloukat a zatloukat, přetvařovat se, utíkat do tmy od Boha. A naopak je to krásný život, když se utíká do světla, když utíkáš k Ježíši s každým svým selháním, protože kdo k němu přijde, toho on nevyžene ven.
Existují plné a prázdné modlitby. Když se někdo modlí všeobecné modlitby, je otázka, co zatím vlastně skrývá. Je jasné, že se nepohne z místa. A když začne konkrétně vyznávat svoje hříchy a selhání, a když začne konkrétně prosit za konkrétní věci, může na ně Bůh konkrétně odpovědět a poslat svoji pomoc. Když přijdeš na soud, soudce vůbec nezajímá, že jsi žil poctivě, když jsi tam kvůli přečinu krádeže. A on se tě ptá na konkrétní čas a konkrétní místo, na konkrétní regál v obchodě, kdy jsi něco vzal a nezaplatil. A když se konkrétně přiznáš, může to být polehčující okolnost. Tedy v případě, že nejsi kleptoman a nekradeš na potkání všechno, co leží bez dozoru. A tak se vyznávají konkrétní hříchy a konkrétní myšlenky a konkrétní pohnutky a pak je Bůh může konkrétně očistit. A to je radost mít svoje skutky, myšlenky a pohnutky ve světle. Dříve, než to člověk dotáhne ke skutkům, za které by se musel stydět. Každé konkrétní vyznání pokoří. Neboj se pokořit se před Bohem, ono ti to totiž pomůže. U zubaře také neukazuješ zdravé zuby, ale ukážeš na ten, který bolí a pod kterým je váček a spolehneš se na to, že to zubař otevře a vyléčí. Ale když budeš dlouho zatloukat, způsobíš si mnoho bolestí a pak už se bude jenom trhat. A pak existují plná slova, obsažná slova, za kterými jsou skutky a život. Muž vstane z gauče, vyluxuje, vynese odpadky, uklidí zahradu a pak přijde a jen tak polohlasně řekne manželce, která právě staví na stůl polévku, že jí má rád. A ona je to pravda se vším všudy. A ona se o to může opřít. Politik udělá něco pro lidi a ani to nepublikuje, ale lidé si na to přijdou, že se něco zlepšilo, po čem dlouho volali. Místo přednášky o nutnosti přebudování infrastruktury a problémy s tím spojenými, složitostí dosáhnouti na dotační tituly, najdou opravený chodník před domem. Kazatel řekne dvě věty, za kterými si stojí, a lidem je jasné, že Bůh je našel v nedobrém stavu a je potřeba to změnit. Nedá se to okecat, protože to žije i ten, co jim to říká, a tak se tím začnou zabývat. Někdy stačí dvě, tři věty. Skutečně obrácený a zachráněný apoštol Petr řekne ve Skutcích apoštolských v 2. kapitole: Čiňte pokání, odpověděl Petr. A každý se nechte pokřtít ve jménu Krista Ježíše, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnohými jinými slovy a vyzýval je: zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít. A toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. A pohnuli se lidé, protože za těmi slovy byl obsah, se kterým se Duch Svatý mohl spojit a mohl je podepsat. Za těmi slovy stál apoštol Petr, který se sám obrátil, přišel na to, že potřebuje zachránit a bez Ducha Božího, že se nikam nedostane. V roce 2023 se na univerzitě v Osbury ve státě Kentucky rozběhlo nečekané probuzení a modlitby ve dne v noci. Nebylo to poprvé, už se to stalo v roce 1970. Ale teď kazatel vystoupil k ambonu, aula pro 3000 lidí byla plná studentů, ale vnímal, že nemá kázat, co si pečlivě připravil.
ale vyzval studenty, aby svědčili, co prožili s Pánem. Prostě poslechl, jak Duch svatý vede. Svědčilo jich několik. Jeden z nich nakonec řekl, že žil polovičatý zborový život. Jinak doma, jinak ve škole, jinak hříšně ve světě a prožil, že ho Pán volá, aby se mu plně vydal, a tak to udělal. Nakonec řekl, všechno vydej Kristu. Ta jedna dohloubky prožitá věta dostala od Boha výkonnou moc. Zazněla jeho výzva a lidé se po stovkách začali vydávat Pánovi. Zůstávali tam ve dne a v noci na modlitbách. Odcházeli se jen najíst a vyspat. Opakovalo se to, co v roce 1970, kdy se mnozí z obrácených studentů stali pastory, pedagogy, učiteli a sociálními pracovníky. A když dostudovali, vrátili se do svých měst a přinesli tam probuzení. Voláme po probuzení? Probudit se musíš ty a vydat se musíš ty? Vanutí Ducha svatého je vždycky milost, ale on ji rád prokáže, pokud najde připravenou a očištěnou nádobu, aby ji uchopil. Začne hořet malý oheň a ten chytí správnou teplotu a pak si dosuší to mokré kolem sebe a rozhoří se. A jestli si někdo přeje probuzení, je to náš Pán. To je v Lukáši ve 12. kapitole verš 49. Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. Kdy se tedy člověk ocitne na křižovatce? Tehdy, když je tam víc směrů a když se začínají vracet staré věci a hříchy. Tehdy je velmi důležité, kam se odbočí. V Efezu odbočili správně. Na konci prvního století apoštol Jan popisuje jejich stav, co všechno zachovali. Kromě toho, že vypadli z první lásky ke Kristu, zachovali vlastně úplně všechno. To není špatná bilance. Jiné církve a sbory dopadly daleko hůř v tom hodnocení. Najdeš to v knize Zjevení ve 2. kapitole, 1. až 7. verš. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích i o tvém úsilí, o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí. A vyzkoušel si ty, kteří se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji. Tak se neboj svůj život mít v božím světle. Bude tě to chránit před velkými pády do tmy. Ježíš je světlo světa. A pokud chceš zakusit jeho blízkost, tak je dobré držet v jeho světle svoje myšlenky a pohnutky. A pak je velká šance, že se tvoje činy potkají s boží vůlí pro tvůj život. A s Ježíšem to může být vítězný život.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, v nasledujúcich chvíľach nám slovom poslúži Peter Bača.
1: Bratia a sestry, nevím, možná, když se zeptám na jedno lidové rčení, možná byste to nečekali, že zkazatelný to zazní, ale vím, proč to říkám. Znáte to lidové rčení dobrá rada nad zlato? Dobrá rada nad zlato. Je tady někdo, kdo to nezná? Dobrá rada nad zlato. Asi i děti, všichni víme, co to znamená, když se někomu řekne, že to dobrá rada nad zlato. Jinými slovy, to znamená, že ta pravá hodná rada v tu danou chvíli mnohdy má větší hodnotu, má větší cenu než samotné zlato. A zlato samozřejmě pro i dnes, když dneska jsou možná diamanty, nevím cokoliv, má nějakou hodnotu. Ale ta dobrá rada je mnohdy i na to zlato. Víte, ale když nad tím člověk přemýšlí, je to krásné řečení, přísloví lidské, ale není to vždycky tak, že každá lidská rada je tak dobrá, aby byla až tak dobrá nad samotné zlato. Ano, jsou některé rady, které nacházíme a slyšíme mnohdy a čteme dokonce i v Božím slově, které jsou radami, rady, které nestojí za to, aby byly následování hodné, že nejsou tak hodnotné, aby byly jako zlato. Já jenom řeknu jednu radu. Ty se stále držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři. Dobrá rada, že? Dobré zbožné ženy. Říkám v uvozovkách. Asi víte, kam mířím. Jobova manželka. Proč takovýto úvod? Já bych chtěl dnes v rámci našeho společného přemýšlení nad otevřeným Božím slovem přemýšlet nad jedním textem o jednom muži. Otevřeme text 2. Samuelově, tedy ve Starém zákoně, a budeme číst ve 16. kapitole. 2. Samuelova, 16. kapitola. A jsem rád, že slyším to listování, to je krásné, máme Boží slovo, listujeme. 2. Samuelova, 16. kapitola. A já bych spolu s vámi chtěl číst od toho 15. do konce, do té 23. od 15. verše do 23. verše. Tedy je, věřím, že máte nalezeno. 2. Samuelova, 16. kapitola od 15. verše. A prosím, abychom tomuto čtenému Božímu slovu postali. A tam čteme ve jménu Páně toto slovo. Abšalom i všechen lid, všichni Izraelci, přišli do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Stalo se, že když Davidův přítel Hušaj Akrýský přišel k Abšalomovi, řekl Hušaj Abšalomovi, ať žije král, ať žije král. Abšalom se zeptal Hušaje, to je oddanost tvému příteli? Proč jsi nešel se svým přítelem? Hušaj Abšalomovi odpověděl nikoliv. Koho vyvolil Hospodin a tento lid, všichni Izraelci, s ním zůstanu. Komu jinému bych měl sloužit? Což pak ne jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě. Abšalom řekl Achitofelovi, poradte, co máme dělat. Achitofel Abšalomovi odpověděl, vejdi ke konkubínám svého otce, které ponechal, aby pečovali o dům. Když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, posilní se ruce všech, kteří jsou s tebou. Postavil Abšalomovi na střeše stan a Abšalom vešel před očima celého Izraele ke konkubínám svého otce. Rada, kterou dal Achitofel, bývala v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo. Tak byla vážená každá Achitofelova rada, jak Davidem, pak i Abšalomem. Tolik řečení Božího slova, můžete se posadit. Na základě tohoto krátkého oddílu čteného Božího slova bylo by možné poukázat na nejrůznější důrazy, které Bůh ve svém slově nám ukazuje. dnes bych ale spolu s vámi chtěl hledět skrze tento text a možná i trošičku šířejí, skrze tu 15., 16. a i 17. kapitolu, na život jednoho muže, o kterém jsme tady v textu četli. A to je přímo ten rádce Achitofel, jeho život. Kdo to byl Achitofel? Jenom v krátkosti, tento muž byl ve funkci královského rádce. Sloužil králi, králi Davidovi. A Achitofel, víme z Božího slova, byl otcem Eliama. Asi vám to nic neříká. Ale kdybyste se zahleděli potom do 2. Samuelovi, 11. kapitole, 3. verši, tak dá se na základě toho, že Achitofel měl syna Eliama, tak se dá to vyvodit z toho, že Achitofel byl také dědečkem Batšeby, tedy manželky Uriáše. Batšeba teda byla dcera Eliamova a měla dědečka Achitofela, manželka Uriáše. Víte, ono nezodpovědnou otázkou je, jestli Achitofel, teda dědeček Batšeby, náhodou nejednal vůči Davidovi právě takto, jak budeme přemýšlet dnes v těch svých radách, právě proto a na základě toho, co udělal David s její vnučkou Batšebou. Nevíme, ale je to dost pravděpodobné. Víte, jenom pro vysvětlení opět v kontextu, v tomto dnešním oddíle jsme se dostali do období, kdy vzdorovitý, můžeme říct, úskočný, nenapravitelný syn krále Davida Abšalom, víme, že lstí uchvátil dočasně Davidovo království a obsadil jeruzalemský trůn. A David právě proto, že chtěl zachovat město Jeruzalém, tak raději z toho Jeruzaléme utekl, opustil královský trůn, město a s ním spousty jeho spřízněnců, lidu, mužů, jeho válečníků. A my pak čteme pochopitelně ve 3. žalmu, jestli známe i žalmy, tak právě ve 3. žalmu David vylévá své srdce v té chvíli, kdy musel opustit Jeruzalém, protože ho pronásledoval jeho vlastní syn, jeho vlastní krev. Usiloval mu o život, chtěl uchvátit trůn. A tak se Abšalom zmocnil vlády a tento muž, Achitofel, rádce, se stal spiklencem, spojencem s tím zrádným Abšalomem, synem Davida. Víte, to první, na co se chci v tomto našem společném přemýšlení nad tímto mužem zahledět, v tom prvním bodě, je to, co jsme i četli. Všimněte si, ta první věc, že rada Achitofela byla, jako kdyby se někdo doptával na samotné Boží slovo. Všimli jste si to? V tom 23. verši, který jsme četli z našeho textu, oddílu, jsme četli, rada, kterou dal Achitofel, byla v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo, tak byla vážená každá Achitofelová rada, jak Davidem, tak i Abšalomem. No, popis tyto charakteristiky, té povahy jeho slov, jeho vážených, moudrých, prozíravých, hlubokých rad, víte, to muselo být úžasné. Jeho rady byly podle lidských měřítek natolik správné, dobré, prozíravé, důmyslné, že oni byli považováni skoro, jako kdyby se doptával někdo na samotné Boží slovo. A už v tom přečném oddílu jsme viděli, jaká byla ta první jeho rada. V tom oddílu jsme to četli. Víte, ale v tomto případě ji musíme nazvat ne dobrá rada, podle Boží vůle, podle Božího slova. Ale naopak, v tomto oddíle musíme ji nazvat jako zvrácená. Zvrácená a přesto všechno sofistikovaná, vychytralá rada, kterou dal Achitofel, poradil Abšalomovi. Četli jsme to v tom 21. verši. Vejdi ke konkubinám svého otce. Král David, my víme opět v tom kontextu 15., 16., 17. kapitole, když utíkal a zanechával některé doma, tak zanechal své konkubíny, aby pečovali o jeho dům. Tedy ta rada byla vejdi ke konkubinám svého otce. I když to byla velice zvláštní rada, a nejspíš můžeme říct, ano, možná, nevíme, jestli byla tedy podmíněna, motivovaná právě jeho ten život Achitofela vůbec, jestli to nebyla motivace toho, že ano, já chci se pomstit na králu Davidovi, protože co udělal s mojí vnučkou Batšebou. A my nevíme, nečteme to. Ale tak to ta zráda zněla, aby Abšalom, Davidův syn, vešel ke konkubínám svého otce, krále Davida. A dokonce jsme četli, ještě aby to bylo před očima celého Izraele. A víme, že tak se stalo. Postavili na střeše stan a veřejně na tom viditelném místě, a tady šlo o Abšalomovu neodvolatelnou, hroznou urážku vlastního otce krále Davida. Ponížení vlastního otce. Toto byl cíl té rady Abšalomy. Jemu šlo o to, aby co nejvíce byl poškozená, pohoršená, oslabená pozice moci krále Davida. A tímto krokem, tímto hříchem mu šlo o to ponížit, pokořit, zneúctit vlastního otce. A tak jsme to četli v tom 21. verši, když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, a mnohí to i viděli, jak vstupoval do toho stanu, tak posilni se ruce všech, kteří jsou s tebou, králi Abšalome. Takové jednání, a vnímejte, Abšalom nebyl pohan, byl Izraelita. Bylo to něco naprosto hanebné. Naprosto něco hanebné. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, kolik je dnes lidí kolem nás ve světě, možná spolužáků, spolupracovníků, který se doslova chlubí svým hříchem, svým způsobem, co ukradli, jak říkají, jak pohrdají některými lidmi, jak žijí na hromádce, nevázaným způsobem života. Lidé se chlubí, dávají na odiv svůj vlastní hřích, něco, za co by se měli stydět. Ale žel, někdy to je i s námi. Jako křesťané se taky můžeme chlubit hříchem. Což pak je to správně? A tak víte, tady si také musíme připomenout, že tady skrze tuto radu Achitofela se naplnilo Boží slovo. Uvědomujeme si? Skrze tuto radu Achitofela, tomuto synu Abšalomovi, se naplnilo Boží slovo. On, Hospodin Bůh, prostřednictvím proroka Nátana Davidovi, po tom, co byl usvědčen z hříchu, z cizoložství s Batšebou, tedy manželkou Uriáše a jeho usmrcení, tak Hospodin poslal svého služebníka a Boží služebník, prorok, mu prorokoval. Vzpomínáte si, my to čteme 2. Samuelové 12. kapitole, jenom na připomenutí od 11. verše. Toto praví Hospodin, hle, já dám postat proti tobě zlu, říká Hospodin skrze ústa Nátana králi Davidovi po tom, co zřešil s Batšebou. Dám postat proti tobě zlu z tvého domu, před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, je myšleno s Batšebou, já však to učiním před celým Izraelem za denního světla. A tak jsme to četli. Bůh nezapomněl na to, co skrze ústa proroka Nátana řekl Davidovi. Přesně tak se to stalo. Skrze jeho vlastního syna Abšaloma a tu radu Achitofela. Boží slovo se naplnilo. Víte, v tomto případě, jak čteme, je to zvláštní, jak jablíčko, lidově, jak se to říká, jak jablko, nepadlo daleko od svého stromu. Jak otec, tak syn jsou těmi hříšníky, který cizoloží, kteří smilní. A dokonce Abšalom s konkubínami svého vlastního otce. Hrůza. Hrůza. Taková zvrácená rada Achitofela, a přesto Abšalom to učinil. Bratři a sestry, milí posluchači, přemýšlejme nad tím. Přemýšlejme nad vlastním životem. Když přemýšlím nad tímto mužem, Achitofelem, rádcem, přemýšlejme nad tím, nechtěli bychom mít vedle sebe takového přítele, rádce, který by nám na všechny naše otázky, dotazy, pokaždé odpověděl tak moudře, tak prozíravě, a jeho odpovědi by byly vždycky tak praktické rady. Něco podobného, jako jsme četli o tomto muži, že jeho odpovědi, rady byly něco takového, jako kdyby jsme se ptali přímo Božího slova. Ale teď určitě nemám na mysli takovéto zvrácené, hříšné odpovědi, které by nás uváděly do hříchu, ale skutečně takové pravdivé, biblické odpovědi. Nechtěli byste být někdo z vás takovým moudrým rádcem druhému, že by jsme věděli a kdyby se nás na něco někdo zeptal a věděli by jsme, už nás napadl verš. Nebylo by to úžasné? Víte, ale určitě dnes se najdou takový žel rádci a to se může stát i v církvi a děje se to. Že který nám řeknou velice rádi přesně to, co chceme slyšet. Znáte to? Já chci tohle slyšet a budu se ptát lidí, kterým vím, že od nich dostanu to, co já chci slyšet, ne to, co chce Bůh. Víte, ono je rozdíl. Mnohokrát chceme slyšet to, co chceme my. A mnohdy jsou to naše hříšné postoje, které si chceme u druhých jenom pouze ujistit a potvrdit. Ano, Bůh ti požehná i skrze tento hřích. Dělej tak dále. Neřeš to. A přitom to může být přesně opak, to, co chce Bůh. A možná to Bůh přímo zavrhuje, ale můžeme být takovými rádci, klidně, řeš dál. Zůstávej tak, jak jsi. Víte, o to tady nejde, o to, co chceme my slyšet sami. Vždyť my máme chtít a toužit po tom, co je Boží vůli. Ono ve finále i tak proto chodíme na bohoslužbu. Nemá to být o tom, že já chci něco slyšet, co se mně líbí. Ale jestliže to v Božím slově, mně se to líbit nemusí. Ale já musím ohnout tu ší, tvrdou ší. My mnohdy dokážeme odpovědět tak, jak se to druhým líbí lidem. Ale otázka je, jestli my dokážeme odpovědět tak, aby se to líbilo samotnému Hospodinu. Co chce on? A my máme být pouze těmi dobrými rádci, ale pouze v tom, co říká náš Bůh. My nedokážeme odpovědět tak, aby se to líbilo samotnému Hospodinu. Co chce on? A my máme být pouze těmi dobrými rádci, ale pouze v tom, co říká náš Bůh. My nejsme samozřejmě závislí na radách

Musíme a nemáme v první rade ptát človeka. My sa máme v první rade ptát stvořitele Boha. A víte, Bůh nám už dal a neustále dává své odpovědi na naše dotazy, na naše otázky. Vždyť my máme Boží slovo, písmo svaté, v uceleném kánonu. Nic se nepřidá, nic se neubere. Víte, i když ne úplně doslova, na každou konkrétní otázku nám Bůh odpoví. Jo, jestli si mám koupit mobil tamten nebo tamten. Jestli si mám vzít tu blondýnu nebo tu tmahovlásku. Jestli si mám chodit do téhle školy nebo tam do té školy. Na mnohé otázky nedostáváme přímé odpovědi. Ale mnohé otázky na konkrétní věci nám dává svoji odpověď. Víme o tom? My nacházíme, co máme činit. A co to je, co máme činit? Vzpomenu jenom asi tři věci. Neboť toto je vůle Boží. Vaše posvěcení. Abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti, úctě, ne žádosti je vášní jako pohané, kteří neznají Boha. Jinými slovy, vaše tělo má být svaté. Svým tělem oslavujte Boha. Svým slovem, tam, kde chodíte, co děláte. Buďte svatí, vaše posvěcení, to je vůle Boží. Taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Máme jednat podle toho, co chce Bůh, a tak můžeme umlčovat neznalost těch, kteří neznají, co je vůle Otcova Boží. A nebo také čteme ve všem, zdávejte díky, nebo toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ne reptání, stěžování si. Mě ublížili, já jsem dotčen. Ach, já, moje já. Zdávání díku, a to ve všem. Být Bohu vděčný, vděčná. Víte, bratři, sestry, můžeme o něčem z těchto věcí, v těchto oblastí pochybovat? Já nevím, co je Boží vůle. Nevím, jestli Boží vůle moje posvěcení. Nevím, jestli je moje Boží vůle, že reptám. Nevím, jestli Boží vůle, že mám dobře jednat. My skrze Boží slovo víme, co Bůh chce. Bůh nikoho z nás skrze své slovo určitě nebude vést k tomu, abychom skrze jakýkoliv hřích, nečistotu, cokoliv špatného, co se Bohu nelíbí, abychom oslavovali jeho jméno. Bůh se nikdy neoslaví skrze hřích člověka. I sám David v žalmu 16:7 říká pod vedením Ducha Svatého, budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mé kázní mé svědomí. A já vím, kdo je mým rádcem, říká David, jinými slovy. To je sám Hospodin Bůh? Jsme těmi, kteří tedy hlavně se radí s Hospodinem? Kolikrát si necháváme pouze poradit člověkem a Hospodina necháváme stranou? A přitom víme, že Hospodin je ten, který ruší rady národů, maří lidské plány, ale rada Hospodinova obstojí na věky, tak jak to čteme v Žalmu 33. A přitom my si myslíme, že jsme spolkli všechnu moudrost světa. Ale kdo poznal Pánovu mysl, kdo se stal jeho rádcem, kdo může poradit, co má činit, kdo mu dal moudrost, jak zachránit, spasit člověka. Vůbec. Další a další věci. A přesto Bůh si použil jednoho muže, stal se rádcem. A bylo to velice vzácné, i když v tuto chvíli radil velice zvráceně. To druhé, na co si chci zaměřit naše pohledy, je právě to, že rada Achitofela, tohoto rádce, byla také i odmítnuta. Také byla i zmařena. My v Božím slově také čteme o tom, že tento muž, rádce Achitofel, že ne vždycky to, co poradil, vždycky nebylo přijato. Ta druhá jeho rada, a my to, když můžete doma si to přečíst, protože říkám, je to další oddíl, dlouho trvalo, než bychom to prošli. 15., 16., 17. kapitola, to je myslím tu 17. kapitolu 2. Samueli. Tam nacházíme, že Abšalon se radil s tímto Achitofelem, ale ta rada jeho nebyla přijata, protože tam byl také Hušaj a ten Abšalon mu poradil něco jiného. Jenom pro vysvětlení, Hušaj byl také jedním z lidí, který se pohyboval okolo krále Davida a Hušaj akrýský, jak jsme četli,
Na rozdíl od rádce Achitofela byl pouhým královým přítelem, i když přesto dá se použít a dá se to zmínit, že sloužil nejspíš jako takový nejdůvěrnější

rádce, takový bližší člověk, který víc než jenom rádce, něco spozdálý, ale přítel, znamená někdo, kdo byl ještě blíž k němu. A kterému také byl u něj. A také víme o tom, že tento muž Hušaj, čem je to opět 2 Samuelova 15, o tom, že když David utíkal před svým synem Abšalomem z Jeruzaléma, tak právě tento muž Hušaj, který k němu přišel, k Davidovi, když utíkal, tak přišel s roztrženým rouchem a takto vyjadřoval svoji lásku vůči svému králi a řekl, já chci jít s tebou, králi. Ale král David právě tomuto muži, Hušaji, říká, ať zůstane v Jeruzalémě. Jak jsme to četli právě v tom našem oddíle, 17. a 19. verš. Zůstaň a budeš mi pomocí právě v té dané situaci. A jaká byla ta druhá rada Achitofela? Jeho druhá rada byla, aby Abšalom okamžitě pronásledoval svého otce Davida. S těmi 12 000 muži a nečekaně ho přepadl a usmrtil. A jestliže tak učiní, tak poradila, aby to učinila a znemožní pak Davidovi se navrátit zpět vůbec na jeho trůn. A tak tímto způsobem by mohl Abšalom přinutit ty následovníky krále Davida k návratu. Vůbec by se pokořili pod to vládnutí Abšaloma. Ale my čteme o tom, že Abšalom však řekl, zavolejte také Hušaje a Krýského. Poslechněme si, co řekne on. Když přišel Hušaj k Abšalomovi, Abšalom mu řekl, Achitofel promluvil tak a tak. Máme udělat, co řekl? Pokud ne, mluv ty. Hušaj Abšalomovi odpověděl, rada, kterou Achitofel není tentokrát dobrá. A tak Hušaj radil úplně něco jiného. Aby nepronásledovali krále Davida. Že stejně bude spát, nebude spát s lidem, když utíká, stejně bude spát jako vždy, když byl pronásledován Saulem, stejně bude spát někde mimo. A tak Hušaj v tom textu je to zvláštní, jako kdyby zahrál na city pyšného, hrdého Davidova syna Abšaloma. Ať Abšalom nejdříve shromáždí celý izraelský lid ze všech kmenů, kteří stojí za tím Abšalomem, a až teprve pak, ať táhnou spolu a vyrazí a přemůžou krále Davida. Co nějakých pár tisíc vojáků, ale celý izraelský národ, který se shromáždí a postaví se proti jeho pomazanému králi Davidovi. A tato rada, věřím právě na základě toho textu, poskytovala Davidovi možnost získat více času. A tak čteme, že Abšalom a všichni izraelští muži řekli, kteří poslouchali tuto radu obou mužů, tak řekli, rada Hušaje a Krýského je lepší než rada Achitofelova. A tam čteme, je to 2 Samuela 17:14. Tak Hospodin přikázal zmařit dobrou Achitofelovu radu, aby Hospodin přivedl na Abšaloma zlo. Toto odmítnutí, toto zmaření této rady Achitofela ve své podstatě byla tou odpovědí, tou boží Davidovou, na tu boží Davidovou modlitbu, prozbu. Opět my, já říkám, skáčeme 15. 17. kapitola, ale když to máme potom takhle vedle sebe, tak je to úžasný obraz, který nám máme před svou tváří. David, když odcházel právě z toho Jeruzaléma, to čteme právě v té 15. kapitole, 31. verši, tak Davidovi bylo oznámeno, že Achitofel, tedy ten rádce, je mezi spiklenci s Abšalomem. On se přidal jeho synu. Na to David řekl, a vidíme jeho modlitbu k Hospodinu, změň prosím Achitofelovu radu v bláznosti Hospodina. Změni. Bůh naprosto svrchovaně zasáhl, byl tím, kdo činil, protože přikázal zmařit tu dobrou Achitofelovu radu skrze radu Hušaje. A všimněte si, božím cílem bylo to, aby přivedl, obrátil na hříšného a neposlušného syna Davidova všechno to zlo. Bůh nebyl tím, kdo byl pasivní, ale vidíme, že on činil, on jednal.
v těchto záležitostech, můžeme říct takových lidských intrikách. Dnes bychom řekli takové politická korupce, královský převrat, takový mocenský puč. Jeden král je pryč, máme jiného krále. V těch mocenských uzurpátorských rádců, těch podvodech, v tom všem byla a vše to řídila Boží prozřetelnost. A my proto také čteme, že se také i stalo, že se to zlo, které zamýšlel Abšalom, Davidův syn, obrátilo na jeho vlastní hlavu. A z písma dokonce víme, jak špatně skončil život Davidova syna Abšaloma. Špatně. Že byl zabit. A jakým způsobem. Všimněte si v daném textu, že to bylo právě skrze to, že rada Achitofela zazněla. Ale všimněte si taky, ona nebyla nazvána jako bláznoství. Naopak, četli jsme, že to byla dobrá rada. Ale jednoduše rada Hušaje se zdála Abšalomovi a jeho spiklencům lepší, než ta rada Achitofela. A právě toto způsobil, učinil sám Bůh, aby naplnil své záměry. Přemýšlejme nad tím, bratři a sestry. Známe takto Hospodina? Známe takto Hospodina, který ve své všemohoucnosti dopustí anebo nedopustí podle své vůle, co chce on sám? I když my se můžeme snažit, můžeme radit, můžeme mnohé věci tlačit? Což pak není přesně to, co čteme v příslovích? 16.9. Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. A nebo přísloví 19.21. Srdci člověka je mnoho plánů. A to neznamená, že nemáme mít žádný plán, to je dobré. Ale Hospodinův plán se naplní. Mnohdy člověk si myslí, mám plány, ale Hospodinovy plány se naplní. My jsme jenom pouhým prachem. Bůh tedy měl vždy a má to první, ale i to poslední slovo ve všem. Proto je tou alfou i omegou. Proto je Hospodin počátkem i koncem. Kolikrát jsme si my možná něco naplánovali, něco jsme druhému poradili a přitom to dopadlo úplně jinak. Mnohdy nás ignorovali, nenechal si poradit, že? Kolikrát jsem byl já tvrdohlavý a pak člověk narazí. A pak si řekne, a což pak to nejsou přesně ty cesty naše, které si mnohdy myslíme, že jsou dobré. Což pak Bůh nemá pro nás a jeho slovo lepší plány? Kolik lidí dodnes žel naprosto ignoruje ty boží dobré rady, jeho slova? A určitě víte, to se nedá porovnat s těmi radami člověka, například s těmi radami Achitofela. Bůh na rozdíl od člověka, když něco řekne, radí, tak jeho rady jsou věčné, neměnné, stále platné. A přesto je mnohdy člověk ignoruje. A pak se není co divit, že ty lidské plány selhávají. Protože člověk jedná pouze podle svých vlastních záměrů a vlastních cílů, a které stačí, aby řekl Bůh dost a končí. Kolikrát nám Bůh dává poznávat mnohdy to trpké ovoce našich špatných rozhodnutí. Ty špatné rozhodnutí, které jsme žel nekonzultovali na kolenou, na svých modlitbách s ním. Kolikrát jsme se rozhodli pro něco a pak zpětně se řeklo, je, měli bychom se za to modlit. Na stranu druhou, kolikrát jsme i byli ochráněni a uchráněni před mnohými věcmi, kdy jsme v poslušnosti přednesli to Hospodinu a věděli jsme, ano, toto je Boží vůle. A potom jsme do toho vstoupili a Pán nás pak chránil a byli jsme ochráněni, uchráněni před mnohými dalšími nebezpečími. Jak úžasná věc, že jsme věděli, že nemáš vstupovat s nevěřícím do vztahu a byl si uchráněn, protože vidíš za 10 let, kam se to směřoval ten člověk, kde je. Víte, nejsou stále dnes platné tyto principy, boží principy, jeho rady? Já věřím, že stále ano. A to poslední, nám ukázat, když vidíme, že když jeho rady byly skoro, jako kdyby se ptal Božího slova, ne všechny jeho rady byly přijaty. Tak já bych spolu s vámi chtěl ještě podívat na ten poslední bod dnešního přemýšlení společního.
jaké byly konkrétní kroky tohoto muže, rádce Achitofela, po tom, co byl odmítnut v té své radě, v tom rádcovství. Přeskočíme do 2. Samuelovi, a můžete si to i najít, 17. kapitoly, a já budu číst jenom jeden verš, který vypovídá o tom, kde, jak jeho život skončil. 2. Samuelova, 17. kapitola, 23. verš. Sledujte se mnou. Když Achitofel viděl, že jeho rada nebyla vykonána, osedlal osla, stal a šel domů do svého města. Dal příkazy ohledně svého domu a oběsil se. Zemřel a byl pohřben do hrobu svého otce. Je to zvláštní, ale my už vlastně nic dál nečteme, nevíme o tomto muži rádci Achitofelovi nic víc. Víte ono, když nad tím přemýšlíme a zvažujeme to, dá se předpokládat a je to pravděpodobné, že Achitofel předpovídal nebo předvídal tu porážku Abšaloma, protože víme, že Abšalom nedal na jeho radu, ale dal na radu Hušaje. A nejspíše si byl vědom toho, že až Abšalom bude poražen a opět David se dostane ke království, on si byl asi vědom toho, že po tom všem svém konání, po tom všem svém zráceném rácovství Abšalomovi by se musel zodpovídat králi Davidovi za to jeho selhání, za tu jeho nevěrnost, za to, jak jednal zvráceně vůči svému bývalému králi. Jaká zrada tam byla. A tak učinil, co učinil. Sám si vzal život. Ono ta obrovská tíha vlastního svědomí, vnitřní tíha hříchu, zodpovědnosti, všech těch následků toho, co čem učinil, nejspíše byla pro něj naprosto nesnesitelná. Víte, když se zahledíme na to život tohoto muže, i když ve svém životě lidé kolem něj vnímali, že jeho rady byly, jako kdyby se dotávali přímo Božího slova. A asi měl úžasnou moudrost, když dokázal jiným radit králům, že? Co mají činit? Ale co to vypovídalo o jeho vlastním životě? Co vidíme na jeho vlastním životě, když tady nebyl ani jeden rádce, který by přišel za ním, co má činit? Kdo jemu samotnému by mohl poradit? Dokonce, všimněte si, ani sám nebyl schopen si pomoci. Neměl moudrost ve své vlastní situaci, co je správné, co mám učinit. A jak reagoval? Šel a oběsil se. Hrůza. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, co vše musí člověk prožít, co vše člověka musí natolik zdrtit uvnitř, aby to jediné východisko ze svého bídného stavu viděl a přistoupil na to, aby ukončil svůj vlastní život. Přemýšlíme, jakým vnitřním stavu, rozpoložení musí být člověk, aby si sáhl na svůj vlastní život, který mu sám Bůh dal. My každý z nás jsme nebyli stvořeni sebou samým, ale Bůh nám dal život. A nikdo z nás nemá právo si vzít vlastní život. My jsme si ho nedali, my si nemáme právo ani vzít. Ale přesto, že se to tak mnohokrát děje. Lidé to činí, když jsou na té hranici, té propasti, když si neví rady a jediné východisko, smrt, sebevražda. Víte, ono, když nad tím přemýšlím, tak něco podobného vidíme už v textu také Nového zákonu. Asi vám to možná připomíná něco podobného, že? Když Jidáš, jeden z učedníků Pána Ježíše Krista, si uvědomil, že zradil nevinnou krev Pána Ježíše Krista, tak čteme o něm, že pohodil ty stříbrné peníze od svatiny a vzal, vzdálil se a pak odešel a oběsil se. My to čteme Matouši 27.5. Oběsil se. Vidíme, jaká je tu podobnost mezi těmito dvoma muži? Mezi Jidášem a Achitofelem. Oba měli možnost být vedle krále. Zvláštní, že? Achitofel vedle krále Davida a pak samozřejmě i vedle zvráceného Abšaloma. A Jidáš? Jidáš také žil a mohl
se pohybovat vedle krále, ale nejenom krále jednu takového, krále králu a pána pánu, jako jeden z jeho učedníků. A přesto všechno oba zemřeli sami svou vlastní rukou. Víte, to je něco podobného, jako kdyby člověk zemřel na poušti, žízní, vedle studny, která je plná vody. Něco podobného, jako když můžu celý život chodit do shromážení a nikdy neodevzdám svůj život Pánu Ježíši Kristu. K čemu to je? Víte, kolik je dnes takových lidí, kteří mají to své svědomí, své nitro, tak zatížené, zdeptané při uvědomění si toho svého vlastního selhání, vlastního hříchu, vnímají, že nejsou schopni unést tu tíhu zodpovědnosti za té své činy. A ono ve finále se tak hroutí, protože si uvědomí, že vnitřně s tím si neví naprosto rady a chtějí pouze utéct. Chtějí utéct a mnohdy se utíká fyzicky, ze sboru do sboru. Protože tady vím, že je hřích, tak jinde to nebudou řešit. Mnohdy se utíká ze státu do státu, mnohdy kontinent se odchází. Ale vždycky ten hřích nebo ta tíha, ty věci, jdou s tím člověkem. Jestli jsi byl hříšný tady a máš tu tíhu, to je jedno, jestli změníš prostředí. Ty věci půjdou s tebou, protože to zůstává ve tém srdci. A člověk možná může být přesně podobný jako tento Achitofel. Může dělat všechno, že je v pořádku. I tento muž Achitofel dal navenek do pořádku všechno ohledně svého domu. A přitom jsme četli, že měl syna, nejspíš tedy měli manželku. Ale to jediné východisko v tomto stavu, z toho všeho pro něj bylo vzít si vlastní život. Víte, ale toto není určitě jediné východisko z problému člověka. To mnohdy je ďábel, satan, který člověku radí, jdi a vezmi si svůj život. Nestojí to za to, už se to nedá řešit. Už jsou to tak hluboké hříchy, věci, které už nemůže žádný člověk do toho vstoupit. Nemůže se to vyřešit. Naopak, Bůh, když promlouvá svým slovem, víme, že Bůh učinil to, co nebylo žádnému člověku a není dodnes žádnému člověku možné. On nám zjevil a dal tu jedinou naději ve svém milovaném synu Pánu Ježíši Kristu. A právě svou obětí Pán Ježíš Kristus, tou svou prolitou krví, je schopen člověka očistit, zbavit veškeré vnitřní tíhy jeho hříchu. A dokonce nejenom zevnitřku, ale to potom prochází i ven, že se ty věci napravují. Když se vyznává, doznává, činí se pokání a řeší se ty věci. To je ta jediná naděje, kterou člověk má. A ta je v Pánu Ježíši Kristu, skrze víru v něj. Víte, to není otázka utéct k sebe zničení, k sebe destrukci, ale utéct ve víře pod kříž Pána Ježíše Krista, kde jedině je možné nalézt to odpuštění, smíření, nápravu a tu naději, kterou Bůh v Pánu Ježíši Kristu zjevil člověku. To je evangelium. A tak jsme závěru, bratři, sestry, život tohoto muže, Achitofela, rádce, ono je to ve své podstatě takovým špatným příkladem. A proč? Achitofel možná sám měl moudrost a uměl poradit druhým. Dokonce, že to znělo, jako kdyby se radil se samotným Božím slovem. Radil dokonce králům, Davidovi, Abšalomovi, že? Ale četli jsme, jak katastrofálně dopadl. Jiným radil, ale nedokázal poradit ani sám sobě. Co s vlastním životem? Jak je to smutné. Víte, ale stejně se to může stát i nám, bratři, sestry. My můžeme být těmi, kteří můžou být druhým rádci. A můžeme říct, ty by si měl to a to, ty by si to a to měl. A víš, že by si měl chodit do shromáždění, víš, že by si měl modlit, víš, že by si měl číst Boží slovo, víš, že by si měl to a to, nechodit s nevěřícími a tak dále, víš, že by si měl svědčit, víš, že by si měl sloužit, víš, že by si měl. A to nejsou špatné věci. Ale běda mě, běda nám, jestli bychom to druhým radili. Ale sami bychom to nežili. Jinak jsme potom pokrytci. Ale to, čím chci zakončit, ne, že radíme jeden druhému, bratře, sestry. To nejdůležitější je to, že chodíme a máme přicházet k tomu největšímu rádci. Vždycky bychom si měli nechat poradit, hlavně od samotného stvořitele Boha, skrze jeho svaté slovo. A proto tím nejdůležitějším
je ta výzva. Nechávejme si neustále radit, neustále promluvat do našeho života samotným Bohem, jeho slovem. A to dennodenně. Proto chci zakončit i tím známým žalmem 19 od 8. verše, kdy tam čteme Hospodinův zákon, jinými slovy Boží slovo, a dnes máme krásně celé, od Genesis po Zjevení. Hospodinův zákon je rizí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá. Obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený. Dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá. Obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z pástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Začal jsem tím příslovím, vzpomínáte si? Rada nad zlato. Ale uvědomujeme si, že ta dobrá, ta nejlepší je Boží rada, která je dokonce žádoucnější než samotné fyzické zlato, jak jsme to teď četli v tom žalmu 19. Je to ta Boží moudrá rada. Tak si nechme radit, ale buďme i těmi moudrými rádci, ale i žijme tak, aby náš život se nechával proměňovat tím Božím slovem, aby jsme nebyli pouze nějakým potrubím, ale sami, aby jsme sami žili pod tou radou Boží na jeho slávu a na jeho chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen.

Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti. Úcta k bližnímu, láska k člověku, sebeobětování, vzájemná sebeúcta a mnoho dalších vlastností pro vzájemné spolužití. Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika minutách čekání jsem zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne. A tak jsem si říkal, že bych mohl odjet. Ale místo toho jsem auto zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal. Chviličku, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco táhne po zemi. Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou malá, přibližně 90letá žena. Byla oblečená v hedvábných šatech a klobouček se síťkou jako v nějakém filmu ze 40. let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byt vypadal, jako by v něm nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly. Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky, ani nějaké ozdůbky. V rohu stála kartónová krabice plná fotografií a skleněného nádobí. Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta? Požádala mě. Odnesl jsem zavazadlo do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě. Chytla mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále mi děkovala za laskavost. To přece nic není, řekl jsem jí. Snažím se jen chovat se ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce. To jsi opravdu hodný chlapec, řekla mi. Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. To ale není nejkratší cesta, upozornil jsem jí. Ach ano, já vím, řekla. Já nespěchám. Jsem na cestě do hospice. Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. Už nemám žádnou rodinu. Pokračovala tichým hlasem. Lékař říká, že mi nezůstává moc času. Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr. Jakou cestou byste chtěla jet? Zeptal jsem se. Následující 2 hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla schoulená v koutku beze slova. Najednou řekla, jsem již unavená, asi pojedeme. Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké sanatorium, s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu 2 ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli jí čekat. Otevřel jsem kufr a zanesl její malé zavazadlo do dveří. Žena už seděla na kolečkovém křesle. Kolik vám dlužím? Ptala se a vytáhla kabelku. Nic, řekl jsem. Vždyť si musíte vydělávat na živobytí, namítla. Mám i jiné pasažéry, odpověděl jsem. Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal jí. Ona mě také pevně objala.
Daroval si staré ženě trochu štěstí, řekla. Děkuji ti. Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzavírající další knihu života. Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do myšlenek. Nemohl jsem ten den ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého naštvaného řidiče nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat? Co kdybych ji odmítl splnit její prosbu, nebo co kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel? Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě v životě neudělal. Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost. Protože jsou krásně zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost.

0: Jak jsi uvěřil v Ježíše Krista? Jak jsi ho poznal jako svého pána a spasitele?
1: Jmenuji se Pavel Coufal. Narodil jsem se do hluboce věřící rodiny, což považuji za takovou zvláštní boží milost, že jsem měl rodiče i prarodiče, kteří byli opravdu věřícími lidmi, kteří se nebáli o své víře mluvit, ale také jí žili. A pro nás od malička bylo normální to, že jsme byli součástí církve a patřili jsme do nějakého společenství. Moji rodiče pro mě byli takovým vzorem lidí, kteří nejenom mluví, ale také slouží Bohu a myslí to s Pánem Bohem vážně i v době totality, kdy to třeba nebylo úplně snadné. Můžu říct asi to, že jsem nikdy neměl období, kdybych jakoby nevěřil, že Bůh existuje. Já jsem s ním tak nějak prostě počítal, že Bůh je. Zároveň jsem věděl, že, a to bylo už tady v dětství, že je něco, co nemám, co mají oni a co nemám já, a že nemohu nějak mluvit s Bohem tak nějak osobně, jako se svým nebeským tatínkem. Že tam prostě něco je, co mi brání. A toužil jsem potom. Pamatuji si, že když mi bylo zhruba tak 9 roků, že jsem byl na dětském táboře na Pusté Rybné a tam jsem tak nějak poprvé volal k Bohu tady s touto touhou. Bylo to v noci pod tou krásnou pustorybenskou hvězdnou oblohou, bylo to hodně jakoby silné, ale prostě jsem se tam poprvé tak nějak obracel k Bohu osobněji. Když mi bylo 13 roků, tak jsem byl na dětském táboře v Janově nad Nisou u Šolcových. Osobně si velmi vážím toho, že i v té době totality byli lidé, kteří riskovali a dělali tyto programy nebo tábory, i když třeba pod rouškou setkání rodin nebo něčeho takového. Ale prostě byl to úžasný dětský tábor. A tam jeden večer byla evangelizace, tam jsem slyšel evangelium nově, jinak. Prostě mě to zasáhlo v mém srdci. A uvědomil jsem si právě to, že mezi Bohem a mnou je ta bariéra toho mého hříchu, který Pán Ježíš přišel, aby ho sňal, aby za mě zaplatil. Během toho večera zazněla taková osobní výzva a já si pamatuju, že několik z nás, několik těch dětí, dorostenců, jsme potom šli do vedlejší místnosti, kde jsme si klekli a vyznávali jsme svoje hříchy Bohu a činili jsme pokání a zároveň jsme prožívali takovou novou radost a novou boží milost, odpuštění a ten nový začátek. A to si myslím, že byl takový opravdový jakoby začátek toho mého skutečného života, osobního života s Bohem. I od té doby se něco změnilo, prolomilo a mohu nazývat Boha svým nebeským otcem a vím, že je se mnou a od té doby ten můj duchovní život nabral jiný směr.
0: Jaká byla tvá další životní cesta? Čím tě Bůh provedl na té duchovní cestě?
1: Tak už jako středoškolák jsem tak nějak toužil potom sloužit Bohu nějak. Po skončení průmyslovky jsem měl určité období, kdy jsem chtěl jít studovat teologii do Prahy, ale nakonec jsem skončil v Žilině, bylo to za doby Československa, takže to nebylo v zahraničí, kde jsem vystudoval elektrotechniku. Pak přišla revoluce, vždycky jsem měl radost z toho, že můžu nějakým způsobem sloužit Bohu, ať to bylo v mládeži, v olomouckém sboru, nebo v pěveckém sboru, já celostátní mládežnické těleso. A potom po té revoluci přišlo období nových možností sloužit Bohu a v té době mě Pán Bůh umožnil roční pobyt ve Spojených státech, bylo to v církevním dobrovolnickém programu a tam bych řekl, že přišla taková změna, takový přelom v mém životě, kdy jsem prožil

0: že mě Pán Bůh volá do služby pastýře nebo kazatele. A když jsem se potom vrátil domů, tak jsem v těch nových podmínkách, v nových možnostech studoval teologii, a to na institutu TCM v rakouském Heiligenkreuz. Zároveň jsme prožívali nádherné duchovní období v Olomouci, kdy jsme zakládali sbor od roku 1993, pak jsem tam vlastně 10 roků sloužil jako kazatel a viděli jsme, že Pán Bůh něco dělá, že se obrací noví lidé k němu a ten sbor prostě žije. Od roku 2005 jsme s rodinou v brněnském sboru, také prožíváme Boží požehnání. Vidím, že prostě Pán Bůh jedná. A to mě jakoby naplňuje, to, že vidím, že Bůh je živý uprostřed církve a že má smysl jít za ním, má smysl mu sloužit. Od roku 2017 mě Pán Bůh povolal do služby předsedy výkonného výboru, takže jsem začal sloužit i ostatním sborům. Přestože to někdy není jednoduchá služba, tak vidím, že Pán Bůh mě v tom nějakým způsobem pomáhá, vede a utvrzuje. A jsem za to Pánu Bohu vděčný, že ten život s Bohem je jakási cesta a já mohu cítit to, že to jde postupně hlouběji a hlouběji a blíž k Bohu.
1: Co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Co tě Bůh skrze tohle společenství naučil?
0: Kazatelem v baptistickém sboru jsem zhruba 24 let, takže za tu dobu asi tak zhruba vím, co ten život v církvi obnáší, jak v tom dobrém, tak i v tom, jdeme tomu, horším. Ale tak to prostě je. Já si myslím, že církev je takové staveniště, že prostě jsme pořád ve výstavbě a Pán Bůh tu stavbu staví. A za to jsem opravdu moc vděčný, že vnímám, že prostě církev nebo sbor není lidské dílo, že to je Boží dílo, že Pán Bůh se rozhodl, že tady ta církev bude a on to neustále uskutečňuje. On nás neustále mění a pracuje na nás. A to je to, co pro mě sbor jakoby nejvíc znamená, jako to, že to je Bůh uprostřed lidí. Já vlastně do sboru chodím hlavně kvůli tomu, že se tam setkávám s Bohem různým způsobem. Já se tam chci setkat prostě s Bohem. Ať už je to v modlitbě, nebo v jeho slově, v uctívání, ve chvále, ve společenství s lidmi, ve společné službě, kterou vlastně Bůh připravuje. Tak vidím prostě, že je to Bůh, že je to Pán. My vlastně patříme jeden druhému, protože patříme společně Bohu. A že on je tím středem. A tak bych si to vždycky přál a o to tak nějak usiluji a tak to zároveň i prožívám. Tu radost z toho, že v církvi je Bůh a že to s náma nevzdává, že na nás stále pracuje. Uvědomuji si, kolik lásky a přátelství jsem získal a přijal ve sboru a zároveň to, že když člověk jako přijímá, tak zároveň dává. A ty vztahy ve sboru je něco, co mě nese, co mi pomáhá, co mě naplňuje radostí a zároveň si myslím, že církev je společenství, které není jenom pro sebe, že máme poslání. A toho si také moc vážím i ve sboru, že se nechceme zaměřovat jenom sami na sebe, ale že chceme jít ven, že chceme jít mezi lidi a chceme jim přinést Pána Ježíše. Vlastně celý můj duchovní život si nedokážu představit, že by to bylo jenom mezi mnou a Bohem. Že tam vždycky je ta církev, to společenství, a ten můj duchovní život s Bohem je tam někde v tom uprostřed toho někde zasazený.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Hospodin je mojou silou a mojím štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž v noci Hospodin přikáže milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, příbytku tvému. A já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu zdávat chválu. Bože, můj Bože.

a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

0: Petře, jak jsi uvěřil v Ježíše Krista?
1: Ježíše Krista jsem uvěřil během služby lidem, kdy jsem sloužil jako hasič. Jezdil jsem různě po povodních, po různých katastrofách a během... V té době jsem byl ateista, ale během té mý služby jsem se dostal několikrát do situací, kdy mi šlo opravdu o holý život. A třeba jednou na mě prostě jsem byl z takového koryta a začala mi padat takový zhruba 300-kilový balvan. Já jsem uklouz, balvan se přeze mě převalil, já jsem vstal, oprášil jsem se, odešel. A takových situací bylo mnoho a já jsem si říkal, tyjo, jako to není jen tak, tady jako něco kolem mě je a Bůh to nebyl, nebo myslím si v té době, jako myslím si, že to není Bůh. A jednou jsem se takhle s hasičem a jsme se dostali k požáru kotelny, kde uhořeli jeden můj známý a jeden můj dobrý kamarád. A když jsem šel domů, tak jsem si říkal, tyjo, přece to takhle skončit nemůže. To by bylo hrozně povrchní, takhle kdyby ten život skončil. A tak jsem jako už nad tím začal víc přemýšlet. Říkal jsem si, tyjo, jako musí být něco potom, po smrti. No a v té době jsem se seznámil s jednou holkou, která chodila k katolické církve a tak jsme spolu hodně mluvili. No a během těch rozhovorů jako jsem pochopil, že teda je Bůh, ale měl jsem jako zásadní problém s Ježíšem, prostě mě do toho nepasoval. Až prostě zase vývojem situace jsem se jako nějak tak pročítal novým zákonem a začalo mi to všechno dávat hlavu a patu. No a až nakonec jsem se sebral, odjel jsem na dovolenou do Jizerských hor sám. No a večer ve stanu jsem si pročítal nový zákon. A najednou mi to nějak jako do sebe zapadlo už definitivně, ty zámky jako zacvakly. Já jsem šel ráno ve 4, ve 3 ráno jsem stál, šel za tmy, šel jsem na jeden kopec nad Hejnicema. A když jsem přišel na ten kopec o skálu, tam jsem byl spolu v žebříku, no tam byl takový obrovský kříž, já jsem koukal na ten východ slunce, prostě přes ten kříž a teď najednou něco ve mně se zlomilo a já jsem, prostě jsem padnul na kolena, zcela upřímně jsem spadnul na kolena a poprvé v životě jsem se začal modlit Bohu, ať mi odpustí ty hříchy, jako i když jsem se snažil pomáhat lidem, tak byl jsem zmetek a do dneška nejsem bez chyby, ale prostě snažil jsem se, chtěl jsem opravdu upřímně, ať Bůh mě odpustí, ať mi pomůže být lepším člověkem. A nakonec jsem se potkal s mojí ženou, což bylo opravdu pro mě dar od Boha. A ta mi začala vysvětlovat celý učení, až jsem se dostal do sboru v Plzni, kde jsme se jako vedli s Danielem Kucem rozhovory o křtu a ve mně se v tu chvíli to už jako začalo lámat, nebo už jsem jako si uvědomoval, co to vlastně je, že to není jako nějaká hra, ale že to je opravdu vážný. Že ten jako Bůh, co je tady, tak jako pokud si být spasený, tak opravdu musím jeho věřit upřímně. No a během našeho jako během toho rozhovoru o křtech, tak jsem se jako teda definitivně rozhodl, že přijmu jako Ježíše Krista za mýho pána.
0: Petře, ty jsi zažil zázrační uzdravení. Řekni nám o tom něco.
1: Když jsem poznal moji nynější manželku, tenkrát přítelkyni, tak jsme se stěhovali zrovna z Blatný, odkud pocházím, do Plzně. A během stěhování jsem do výpověď jedné práci, měl jsem se do druhý. No a začal jsem, během té doby jsem začal močit krev, začalo se mi špatně dýchat. A jako celkově bylo hrozně. No a já to teda ignoroval, protože jsem neměl čas něco jako řešit zbytečné věci. V té době jsem to tak viděl, vnímal. A tak jsem po 3 týdnech jsem se vydal do doktoru. A vlastně tam mě převezli do Prahy do nemocnice a řekli mi, že mám vegenerovou pulmonatózu. A že mi teda odcházejí ledviny, že mi odcházejí plíce a v podstatě už se to, mám to tak rozjetý, že už se to nedá léčit. Začalo se za mě modlit hrozně moc lidí. Cítil jsem obrovskou podporu ve sboru od mojí ženy. A vlastně ta nemoc, jak se vyvíjela, tak se najednou špatně se vyvíjela, vlastně, že nejdřív to bylo, že dostanu, nejdřív, že umřu, to bylo první, že pane doktore, umřu ve srandě, no jasně, no, umřete. No, tak to byl první šok, přišel někdy za dát za 3 týdny, kdy jsem ležel v té nemocnici a říkám, tak co, pane doktore, jak to se mnou vypadá, kolik ještě mám. Říkám, že neumřete, ale je to na to, plicí to nemáte, ale je to na, jak to máte to v ledvinách, budeme se transplantovat, dostanete invalidní důchod, pracovat už nebudete. A takhle se ta situace nějak pokračovala, až mě teda pustili z nemocnice, že jsem jako dobrý, když jsem měl jako poměrně agresivní léčbu. A někdy po dalších 2 měsících se nakonec na kontroly. Jednou jsem třeba, nebo předtím jsme se sešli se sborem a lidi ten sbor se za mě modlili, lidi ve sboru se za mě modlili, vkládali ruce a no a já jsem přišel na kontrolu a vzali mi krev, moč a řekli, no, chlejte, jako ten invalidní důchod asi nebude nutný a ta transplantace ta se zatím taky teda podle těch výsledků, který máte, je v nedohlednu. No a takhle zase běžel čas, běhly další 2 měsíce a já jsem přišel doktoru a říkajte, ten invalidní důchod asi teď nutný nebude, běžte, zkuste to jít do práce, transplantace taky není nutná. No a za další 2 měsíce jako jsem se dozvěděl, že ta nemoc, která se nedala původně léčit, tak je pryč, výsledky mám čistý. Oni teda doktoři mi tvrdí, že v těle pořád něco mám, nicméně výsledky tomu nenasvědčujou. A jsem si naprosto jistý, že nebejt zásahu Pána Boha, tak nevím, jak by to dopadlo, ale určitě by to nedopadlo tak dobře, jak jsem na tom teď.
0: Řekni nám, co pro tebe znamená život ve společenství.
1: Rodinu. Když jsem přišel poprvé do sboru, tak jsem tam šel s předsudkama. Jo, já jsem tam katolickou církev, nic jiného jsem neznal. Doma bylo prezentováno, že všechno jsou sekty. Tak jsem tam přišel s předsudkama. No a když jsem tam přišel, tak jsem cítil pokoj. Cítil jsem pokoru, cítil jsem i podporu. Už od prvního dne, když jako jsem byl zmetek, tak jsem cítil, že ten sbor prostě mě bere takový, jaký jsem a že se vlastně všichni ke mně chovají, jako kdybych tam patřil. A postupem času jsem jako začal chápat díky našemu sboru, co znamená Boží rodina.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.